tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: nejaký pekný výlet v rámci tohto leta?
1: Asi ani nie, stále pracovne.
0: Fakt? Celé leto si pracoval?
1: Áno, áno.
0: Dúfam, že aspoň v klimatizovaných priestoroch.
1: No, tak to teda nie.
0: Nie? A čo robíš, Daniel? Ak to nie je tajomstvo?
1: Fotovoltika.
0: Pre